běžíš při voně. Dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl při ptáčku. Mívám už žárlit na ten květ, to

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: je tlakování.
1: Najkrajšie československé hity
2: od rána až do večera
1: každý víkend
2: v Rádiu Melodii.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trvá celý světelný rok. Já byla jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.

0: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni,

Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou.

0: československé víkendy v rádiu Melody.
1: Od tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti schází pod střechou z oblaků.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.